0: Aaron and Juno. With John Sievertson and Nearshore Radio.
1: Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do

vybroušená slova, jedovaté glosy, nečekaná střela přímo do čela. Umíš být tak strohá, že se cítím bosý, jako tanečník žhavého popela.